0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. A mám pro vás zprávu, na kterou čekal celý vesmírný svět. NASA konečně oznámila posádku mise Artemis 3. 4 jména, 4 kosmonauti a 1 pořádná porce kávy nahoře v Orionu. Letenku si vyzvedli astronaut NASA André Douglas, italský astronaut Evropské kosmické agentury Luca Parmitano a k ním se přidávají kolegové z NASA Randy Breznik a Frank Rubio. Pěkná sestava. Řekl bych takový vesmírný all-star team. Jak uvádí tým NASA, mise Artemis 3 proběhne na nízké oběžné dráze Země a otestuje souhru lodi Orion s dalšími systémy, které mají lidstvo posunout zase o krok blíž k Měsíci. Žádný mejdan na povrchu, ale generálka, na které opravdu záleží. Protože než někdo šlápne do měsíčního prachu, všechno musí klapnout jako švýcarské hodinky. Tak držme jim palce, a tím Orion lítá hladčeji než moje vysílačka v 60. Mějte se pozemsky.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a huči kuči tance. V kinech můžete narazit na Losí Odysseu, Criterion zrestauroval příběh Lennyho a v Česku vyšla na Blu-ray Francouzská spojka 2. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Existuje ještě něco takového jako totemové zvíře? Člověkův zvířecí průvodce? Může být jeho volání tak silné, aby i Evropana poslalo na cestu po svých stopách?
1: Do kin vstoupil domácí dokumentární film s názvem Amused Lossy Odyssea. Režisérka a etnoložka Hana Nováková v něm vypráví o svém fascinujícím pátrání po losím tajemství. A věřte, že jde o pátrání, které změnilo nejen ji. Los, jeden z největších savců severní polokoule, byl po staletí prastarým totemovým zvířetem, které lidi přitahovalo napříč kontinenty a kulturami. Nováková svou filmovou odyseu vedla z českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady. Výsledkem je koláž příběhu vyprávěných z osobní, spirituální i vědecké perspektivy, která nabízí pohled na losa jako průvodce mezi světy a symbol rovnováhy a možná i odpověď na otázku, jak uzdravit náš vztah k přírodě. Československý dokument Amused Lossy Odyssea, který distribuuje Bonton Film, najdete nyní v českých kinech.
2: Science is starting to catch up to our stories and our stories are catching up to science.

0: How do you people really feel about doing it? Isn't that about the dirtiest thing we could do to each other?
1: He was a comic,
2: a cynic,
1: a satirist,
2: a criminal,
1: a genius.
3: Sběratelská edice Criterion Collection přinesla v nové 4K restauraci jeden z nejvýraznějších amerických životopisných filmů 70. let, Lenny od Boba Fosseho z roku 1974. Fosse, který byl sám ikonoklastem a outsiderem showbiznisu, si vybral příběh přesně na míru. Lenny Bruce, kontroverzní americký komik, který v 50. a 60. letech rozkymácel poválečnou americkou prudérnost svými drsně pravdivými stand-up vystoupeními, narážkami na sex, drogy a politiku, a skončil u soudu za obscénost. Film je natočen jako noárová sonda do jeho života s výpověďmi pamětníků, prokládanými záběry z vystoupení a soukromého pekla. Dustin Hoffman podává v titulní roli jeden ze svých nejintenzivnějších výkonů vůbec. Jede doslova naplno, tělem i hlasem. Valérie Perrin jako jeho žena Hany vnáší do snímku svěží a zasahující lidský rozměr, za který se vysloužila nominaci na Oscara. Film byl nominován celkem na 6 Oscarů, včetně nejlepšího filmu, režie a hereckých výkonů. Criterion vydání nabízí 4K digitální restauraci s Dolby Vision HDR, jeden 4K Ultra HD disk s filmem a jeden Blu-ray s bonusy. Všech najdete audiokomentář filmových historiků, archivní rozhovor s Dustinem Hoffmanem a Valérie Perrin, nový rozhovor se střihačem Alanem Haimem a to vše k filmu, který byl přes 50 let dostupný jen ve studiovém vydání bez větší péče. Lenny v edici Criterion Collection si můžete zakoupit na criterion.com nebo si ho vypůjčíte online na Apple TV a Prime Video.
4: The point I'm trying to make is that we all live in a very
5: hypocritical
4: society.
5: Mr. Bruce, you leave me no alternative but to find you in contempt of this court.
4: Please, don't take away my words.
2: Newsweek described his cause of death as an overdose of police.
1: His obituary in Time magazine said he viewed life as a four-letter word.
2: Dustin Hoffman, Lenny, a Bob Fosse film.
6: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Nevím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: like a four roses straight up and water on the side.
1: Good.
0: Four roses straight up and water on the side.
1: Go over.
0: Bourbon.
2: Na Blu-ray vyšel v české distribuci od Magic Box klasický akční thriller z roku 1975 Francouzská spojka 2. Režisér John Frankenheimer navázal na Oscarový hit Williama Friedkina a vrátil drsného newyorského detektiva Doyla opět v podání Gina Hackmana, tentokrát přímo do Marseille. Doyle přijede chytit drogového bose, který mu před lety utekl přes Atlantik, jenže místo, aby lovil on, stane se sám návnadou. Charnier ho nechá unést, 3 týdny mu píchá heroin a pak ho vyhodí z drogovaného před policejní stanicí. Co následuje, je jeden z nejpůsobivějších detoxikačních oblouků v historii hollywoodského thrilleru a pak přijde výsledné zúčtování. Hackman tu podává jeden ze svých nejlepších výkonů, odvážný, fyzický a bez jakýchkoliv hereckých příkras. Fernando Rey jako Charnier je chladný a nepolapitelný jako vždy. Skvělou francouzskou spojku 2 na Blu-ray si pořídíte v běžných obchodech. Pokud preferujete digitální variantu, film najdete také na Disney+, Apple TV nebo Google Play.
3: This is Popeye's Revenge. The final chapter in the pursuit of the French Connection. French Connection 2.
4: Why don't you go back to New York and kill policemen, since that's what you do best?
3: In 1971, The French Connection won the Academy Award for Best Picture of the Year. Only one film could follow it. Gene Hackman in French Connection 2.

A já mám pro vás ještě přehled nejzajímavější nabídky on demand posledních dvou týdnů a je solidní. Apple TV Plus přidalo novinku Hvězdné městečko, spin-off seriálu For All Mankind, který nás tentokrát zavádí za železnou oponu. Alternativní historie vesmírného závodu pohledem Sovětů. Kosmonauti, inženýři i zpravodajci zakopaní hluboko v systému, kde větší nebezpečí číhá na Zemi než v kosmu. Paranoidní thriller v nejlepším slova smyslu. HBO Max vrací fanoušky animované sci-fi komedie do akce. Rick a Morty jsou zpátky s devátou řadou. Tvůrci slibují prvotřídní organický balast bez umělé inteligence, jen s lidskými chybami a chlupy na zádech. Kdo série zná, ví. Netflix přichystal hned tři zajímavé tituly. Německá komedie Vraždy všímavě se vrací s druhou řadou. Advokát, který mindfulness využívá k likvidaci mafiánských bosů, teď bojuje i s vlastním vnitřním dítětem. Dokumentární série Michael Jackson Verdict nabídne výpovědi přímých účastníků historického soudního procesu. A britský krimi seriál Jediný svědek přináší skutečný příběh z roku 92. Vražda Rachel Nicholové na Wimbledon Common a otec, který zůstal sám a chránil dvouletého syna, jediného očitého svědka vraždy. Prime Video nabídlo rovnou tři lahůdky. Spider Noir, živě hraný marvelovský seriál. Nicolas Cage, co by životem unavené soukromé očko v New Yorku 30. let. Paranoia a styl na prvním místě. Clarksonova farma se hlásí s pátou řadou. Jeremy a Caleb řeší high-tech zemědělství, britský státní rozpočet a Calebův vůbec první výlet do zahraničí. A animované fantasy Legenda jménem Vox Machina na Prime Video nabídla čtvrtou řadu. Parta žolnéřů opět zachraňuje království, tentokrát před dávno spícím zlema. Sky Showtime pak naservírovalo velkolepé finále pro fanoušky panských sídel, panství Downtown velké finále. Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Paul Giamatti a celá sestava v příběhu o předávání rodinného dědictví, aristokratickém skandálu a loučení se starou érou. Tečka za sérií s pompou. Tak to byly ty nejzajímavější tituly posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Půlnoc v Hollywoodu a především Zun Radio. Je nepopiratelné, že máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
2: Você me apareceu.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Veacom.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nezklame. Let's do it.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture.
0: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2.

0: percentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Každý je v něčem dobrý. Vy například... Máte vkus.

Opäť klasika. Sweetest day of May. Rok 95.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Woodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kuči tance. Prime Video vydalo ze svých útrob další romantiku Every Year After. Sky Showtime nabízí polské drama z vlastní produkce Morpheus a švédské romantické drama The Trio. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: What am I doing back here?
1: Are you afraid that we might bump into Charlie and Sam?
2: Na Prime Video dnes startuje nová romantická kanadsko-americká série Every Year After. Seriál je adaptací románu kanadské spisovatelky Carly Fortune a vypráví příběh, který se odehrává v průběhu 6 let a jednoho týdne v malebném jezerním městečku Bears Bay. Takový nostalgický příběh o první lásce, o lidech a volbách, které nás navždy poznamenají. Očekávejte lehce lepší Hallmark, jako vyšitý. V hlavních rolích se představí Abigail Cowan a Matt Cornett. Every Year After najdete nyní na Prime Video.
3: Oh, there you are.
4: Percy, this is my girlfriend, Taylor.
3: Hey.
5: Hi.
6: So, should we talk about Sam, the girlfriend?
3: What do you want me to do?
4: I don't have feelings for Percy.
7: But you used to, and no way her being back here doesn't confuse things.
4: I'm with Taylor now. Just be careful.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočí.

0: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie.
1: Mój brat nie żyje. Zabijam.
2: Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
0: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
3: Action! Sky Showtime přinesl polský krimi thriller z vlastní produkce s názvem Morpheus a je to další důkaz, že zajímavé věci v Evropě vznikají i mimo Londýn a Madrid. Režisér Maciej Migas vypráví příběh Piotra Lajera, právníka, který se nečekaně ocitne v čele zločinecké organizace. Nejdřív ji vedl jeho otec, pak bratr a teď přichází řada na něj. Jenže místo, aby šéfoval neschopně a nervózně, jak by se od rodinného právníka čekalo, překvapivě mu to jde. Zdánlivě bezúhonný manžel a otec ve světě zločinu nebezpečně rychle nachází sebe sama a každou další epizodou překračuje hranice, o jejíž existenci dřív ani nevěděl. V hlavních rolích se představí Andrzej Grabowski a Kamil Čepicky. Polský seriál Morpheus najdete exkluzivně na Sky Showtime.
4: Baňka to začalo. A za straty morálne przejmujemy vaše biznesy i dostęp do portu.
0: Ja nic o tym nie wiem. Aha.
5: Lejerów już nie ma.
0: Chciałem, żeby na jednym pogrzebie się skończyło.
4: Gena nie wydłubiesz, Piotruś. It's starting to...

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jag tror du kände mina föräldrar.
1: Hugo.
0: Jag vet.
1: Det var så länge sedan vi kände varandra.
2: Jag vet inte hur mycket jag minns.
0: Hur fungerade den? Trio.
3: Dneska je Showtime, najdete švédskou sérii The Trio. Seriál vychází z oblíbeného bestselleru Johanny Hedman a jeho příběh sleduje Huga, u kterého se jednoho dne objeví dcera jeho dvou dětských lásek. Ten jeden nečekaný moment ho vrátí zpátky o 20 let. Tehdy mladý Hugo přijel do Stockholmu k rodině Stillerových, kde se zapletl do vášnivého a složitého vztahu s Torou a jejím blízkým přítelem Augustem. Milostný trojúhelník, ze kterého se nedalo jednoduše vymanit. O dvě dekády později ho minulost pořád dohání a Hugo se rozhodne zkusit získat zpět to, o co tehdy přišel. The Trio, šestidílný švédský romantický seriál, můžete nyní sledovat na Sky Showtime.
4: Ty co romantická, diva?
1: Já tak nevím, ten ulyklý šálek je nejmest romantická.
4: Jasno. Piro?
1: Den slutra ale linka.
5: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

Jako každou středu, než do kin přijdou nové tituly, mám pro vás přehled nejzajímavějších snímků posledních dvou týdnů. Můžete vyrazit na fantasy Vládci vesmíru, živě akční návrat He-Mana na filmové plátno po 25 letech. Travis Knight obsadil do role prince Adama Nicolase Galicina, zlotřilého Skeletora Jareda Leta a k tomu přihodil Idrise Elbu a Camilo Mendes. Českou vlajku drží pět švestek Jana Svěráka, komedie o partě starých přátel, kteří se rozhodnou ještě jednou vyplout na moře. Lenka Termerová, Oldřich Kaiser a Petr Kostka. Největším nepřítelem nejsou rozbouřené vlny, ale vlastní dospělé děti. Hororová sekce v kinech pěkně nabobtnala. Backrooms od Kejna Parsonse, tvůrce kultovního YouTube originálu, posílá Renate Reincve a Chiwetela Ejiofora do klaustrofobního labyrintu mimo realitu, kde čas nefunguje a cesta ven neexistuje. A pro ty, kdo milují přání, která se pořádně pokazí, Posedlost je horor o chlapíkovi, který si od šamanské hračky přeje, aby ho kolegyně milovala. Výsledek je intenzivní, nebezpečný a pěkně mrazivý. A pak je tady Scary Movie. Po 26 letech se vrací Marlona Sean Wayansovi, Anna Faris a Regina Hall, aby rozcupovali celou dekádu hororů, remakeů a spin-offů. Politickou korektnost nechali doma a korektnost obecně taky. Z evropských novinek v kinech stojí za zmínku španělské drama Romeria od Carly Simon. 18-letá Marina se vydá na západ Španělska s matčiním deníkem, aby zjistila víc o rodičích, které nikdy neznala. Festivalový kousek z hlavní soutěže Kán, hořkosladký a poetický. Britský film Přísahám, že za to nemůžu, přibližuje skutečný příběh Johna Davidsona, muže, jehož Tourettův syndrom ho izoluje od světa, dokud se nepotká s Maxin. Silné drama, které skončí dokonce u britské královny. Toliko k nejzajímavějším filmům posledních dvou týdnů v kinech. Hovk?

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Mezi zítřejšími premiérami září Spielbergovo nové sci-fi Den odhalení a stejně tak i Šedá zóna Guye Ritchieho. Tak si nás zítra zase nalaďte. Díky, že posloucháte Zun Radio, máte vkus. Od mikrofonu se loučí čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních.

0: vánočních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
1: Recovery plan. Endpoint detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A mám pro vás zprávu, na kterou čekal celý vesmírný svět. NASA konečně oznámila posádku mise Artemis 3. 4 jména, 4 kosmonauti a 1 pořádná porce kávy na hoře v Orionu. Letenku si vyzvedli astronaut NASA André Douglas, italský astronaut Evropské kosmické agentury Luca Parmitano a k ním se přidávají kolegové z NASA Randy Breznik a Frank Rubio. Pěkná sestava. Řekl bych takový vesmírný all-star team. Jak uvádí tým NASA, mise Artemis 3 proběhne na nízké oběžné dráze Země a otestuje souhru lodi Orion s dalšími systémy, které mají lidstvo posunout zase o krok blíž k Měsíci. Žádný mejdan na povrchu, ale generálka, na které opravdu záleží. Protože než někdo šlápne do měsíčního prachu, všechno musí klapnout jako švýcarské hodinky. Tak držme jim palce, a tím Orion lítá hladčeji než moje vysílačka v 60. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les, 2,8 centáků.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na půl člověk, na půl tučňák. Příšerné. Čtěte o hrůze, která se možná děje pod vašima nohama. Dnešní vydání. Čtěte o novém zjevení postavy tučňáka. O chybějícím článku mezi člověkem a ptákem.
2: Byli drahí. Číst tyhle blbosti může být někdy zábavné. Ale většinou je to ztráta času.
1: To je fuk. Dnešní vydání tučňák.
3: V Gothamu se schyluje k problému a to znamená jediné. Batman se vrací.
4: Ahoj.
5: Bože můj, je to pravda. Tučňáčí muž v kanálech.
3: V třetím červnovém víkendu roku 1992 vstoupilo do kin pokračování úspěšného filmového zpracování komiksu Batman. Opět se do režisérského křesílka posadil Tim Burton, který tentokrát dostal volnější ruku.
5: Víš, jak se kočce vymstila zvědavost?
6: Já nejsem kočka. Jsem jen asistentka, sekretářka.
5: A velmi dobrá.
6: Víte, nikomu to neřeknu. Vážně. OK, jen do toho. Vyhrožujte mě. Zastrašujte mě, když vám to udělá dobře. Přece mě nemůžete jen tak zabít.
5: A víte, že vlastně ano?
3: Znovu se setkáváme s hlavním protagonistou Michaelem Keatonem, co by miliardářem Brucem Wayneem a jeho alter egem Batmanem. Do pokračování příběhu ale vstoupili noví zloduši. Danny DeVito jako tučňák, Christopher Walken, známý jako Santa Claus Gothamu, a kočičí žena Michelle Pfeiffer. Aby se Pfeiffer připravila na roli, navštěvovala hodiny kickboxu,

0: Ja sam kočići žena. Sliš, mu je šef.
1: Díky za záchranu, Batmane. Zřejmě se vrátil cirkusový gang.
2: To asi.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Why is it that when I go out to a nightclub, only the ugly chicks wanna step to me? I mean, like I'm ugly or something, huh? What do you mean, huh? Fuck that! Get out of my face!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na obra, který spí. Astronomové z University College London a Carnegie Science objevili nejvzdálenější dřímající černou díru, jakou kdo kdy našel. Leží přes 10 miliard světelných let daleko a váží jako 6 miliard sluncí. 6 miliard! A přitom mlčí jako poleno. Jak uvádí Universe Today, tahle obří potvora neboliká, nezáří, nevyzařuje vůbec nic. Tak jak ji zvážit? Tým použil starý dobrý trik. Pohyby okolních hvězd. Čím rychleji v okolí krouží, tím větší gravitace je tahá. K tomu přidali gravitační čočkování, kdy jiná galaxie před ní ohnula světlo a zvětšila obraz 30x. Vesmírná lupa zdarma. Galaxie MRGM 0138 se nám ukazuje, jako když byl vesmír starý 3 miliardy let. Černá díra zřejmě kdysi řádila jako kvazar. Vyfoukla plyn ven a galaxie přestala tvořit hvězdy. Spálila si vlastní kuchyni a šla spát. A já letím dál, tichý jako ta díra, ale veselější. Mějte se po zem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602

0: miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. O Zero Trust Architecture. NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, Sokyakosluška. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We have a go for main engine start. 3, 2, 1. And liftoff of the Space Shuttle Endeavour on the first spacecraft mission and the retrieval of the Eureka spacecraft.
2: 21. června 93 odstartoval raketoplán Endeavour se 6 astronauty, kteří provádějí řadu biomedicínských a materiálových experimentů uvnitř přetlakového modulu Space Hub.
3: Provádí experimenty v nulové gravitaci.
2: Mezi podobné experimenty v nulové gravitaci připadá i studie zařízení na čištění odpadních vod.
4: Znáš pravidla, nováček drhne hajzlík.
5: A když to zvládneš, dostaneš příště štětku.
6: Páni, vesmírný instalatér.
2: Kiri Gregová se tak při své první misi 28. června 1993 zapisuje do letového protokolu s improvizovanou instalatérskou prací. NASA zkrátka potřebovala ženskou, aby se jim postarala o odstranění ucpávky ze záchodu.
7: Spíš systém rozvodu odpadu prostě ve stíže?
2: Kiri Gregová se bude v budoucnu účastnit dalších 3 misí, ale už nikdy nebude muset dělat vesmírného instalatéra.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.

0: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu k Neptunu, kde to podle všeho kdysi vypadalo jako po pořádné měsíční rvačce. Vědci z Kalifornského technologického institutu, jak popisuje magazín Universe Today, přišli s teorií, že Neptunův největší měsíc Triton, který se mimochodem točí pozpátku, takže evidentně nečetl návod, kdysi dorazil zvenčí a totálně zdemoloval původní soustavu měsíců. Z trosek vznikly prstence a drobné měsíčky. A pak je tu Nereida, ta záhadná outsiderka s extrémně protáhlou oběžnou dráhou. Astronomové ji léta považovali za zatoulaný objekt z Kuiperova pásu, ale James Webbův teleskop se podíval do infračervena a zjistil, že její vodou bohaté krátery vypadají jako u domácích ledových.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Tina Turner is amazing energy. Gorgeous.
2: She's dignified.
1: Tina Turner is love.
2: She's jolly.
1: All at the same time.
3: Turner se pustila do filmu a ne jen tak ledajakého. Je o ní. Má slavnostní premiéru 9. června 93 v LA a scénář je napsaný podle autobiografie Já, Tina.
4: When I heard that they were making the story of Tina Turner's life, I wonder who they'll get.

Duše Tina Turner se samozřejmě zabývá životním příběhem Tiny, včetně bouřlivého vztahu s manželem Ikem. Do Tiny se oblékla Angela Bassett a Ike stvárnil Lawrence Fishburne. Oba získají nominace na Oscara a Angela si odnese Zlatý globus pro nejlepší herečku roku. Tento biografický snímek napěchovaný skvělou muzikou uhrane profesionální i běžné diváky a Tina Turner se tak opět náramně povedl další projekt. I have always worked hard. Nothing has ever come easy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. No. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
6: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
6: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***u?
6: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
6: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
6: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

ça va. Allez, on Superfly. Toto je Zune Radio DAB+. Toto je Rane VC. Všetkým prajem nádherný deň. Oh yeah, oh yeah.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Prodáno!
6: Veacom.
7: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: spot.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O zero trust architecture.
1: NIS 2 compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management, SOC recovery plan.
1: Endpoint detection,
2: multifaktor,
1: penetrační test, log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vaškem.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Každý je v něčem dobrý. Vy například... Máte v

Opäť klasika. Sweetest day of May. Rok 95.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naše firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na otázku, která trápí každého lovce mimozemšťanů. Kam vlastně namířit anténu? V mléčné dráze jsou stovky miliard hvězd a času na poslouchání máme málo. Jak popisuje magazín Universe Today, turecký středoškolák Shahin Torlakčik si řekl, že to vyřeší. Vzal data z teleskopu Gaia, prošel skoro 1 750 000 hvězd a sestavil takzvaný Torlakčikův katalog. Pomocí 7 parametrů, hmotnosti, věku, obsahu kovů, dvojhvězdnosti a dalších, vyřadil zhruba 55% kandidátů. Zbylo 777 835 hvězd, kde má složitý život reálnou šanci. Vítězí klidní oranžoví trpaslíci a tiché červené.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Nemohu prostě jen uvěřit tomu, jak jsou ti věci hloupí. Ta věčná otázka. O tom přece není pochyb, vždyť je to...
2: Je mi to jedno, jestli rozhoduje dědičnost nebo prostředí. Už o tom vážně nechci ani slyšet.
3: Vezměte dva úplně cizí lidi, udělejte jednoho z nich bohatým, druhého chudým a bavte se zatímco si vymění místa. Od 7. června 1983 můžeme vyrazit do kin na novou americkou komedii z burzovního prostředí. Záměna.
4: Dobré jítro, pane.
5: Veselý Vánoce, díky, přále, dík. Tohle mám z Vietnamu, ale nejsem zahořklý, díky. Neměl byste pár drobných pro veterána?
2: Tobě peníze nedám, ty hejsku.
5: Prosím, prosím, to třeba kabát. Díky čeče, tak si to slyšte někam.
2: Klič a osud.
5: Jsou citná duše, to oceňuju.
3: John Landis vsadil na mladého, nadějného komika Eddieho Murphyho, který se stane v podstatě jeho dvorním hercem, a Dana Aykroyda. Ty doplňují chamtiví bratři Dukeovi v podání Ralpha Bellamyho a Dona Amici, velké hvězdy černobílého plátna Hollywoodu. Landis je také obsadí do budoucího snímku Cesta do Ameriky v 88., kde budou bratři Dukeové bezdomovci a princ Akeem, Eddie Murphy, jim dá značnou sumu peněz, aby se dostali z ulice.
6: A je krásko, nazdárek, jak se máš, jo? Zkusíš to s chlapem bez nohou a už nebudeš chtít jinýho. Rozdáme si to. Ty a já, je kefko.
3: Burzovní čachry bratrů Dukeových se dostanou i do skutečné Wall Street. V roce 2010 bude jako součást zákona o transparentnosti a odpovědnosti na Wall Street zahrnuto pravidlo, které zakazuje komukoli používat tajné vnitřní informace k manipulaci s akciemi, podobně jako se o to pokusili bratři Dukeové ve filmu. A protože film inspiruje tento předpis, získá přezdívku Pravidlo Eddieho Murphyho.
1: Kdyby byl ve správném prostředí a dostal i malou šanci, vsadím se, že by byl schopen vést naši firmu stejně dobře jako tenhle tvůj mladý Winthorpe.
2: Chceš se zase se mnou vsadit, Randolph?
1: Neděláme to poprvé. Tentokrát to je pro dobrou věc. O kolik se vsadíš?
2: Tak jako obvykle.
3: Pro obchodní scény byla použita komoditní burza World Trade Center COMEX, kde vedle profesionálních komparzistů vystupovali skuteční obchodníci. Jak je uvedeno v produkčních poznámkách studia? Natáčení v COMEXu bylo původně naplánováno na všední den, ale to, že se Dan Aykroyd s Eddie Murphym objevili na place, totálně narušilo pracovní aktivity makléřů a obchodování za 6 miliard dolarů bylo zastaveno. Natáčení bylo tedy nuceně přeloženo na víkend.
7: Dopouštíte se tu vážné chyby. Víte, kdo já jsem?
2: Jo, Winthorpe, Ludvík III.
7: Vím, že mám právo na 2 telefonní hovory, chci telefon.
2: Slekněte se.
7: Tak moment, znám svá práva.
2: Slekněte se.
3: Trading Places, respektive Záměna, bude mít obrovský úspěch u kritiky i diváků a potvrdí Murphyho status nové komediální hvězdy. Získá nominaci na Oscara za hudbu, na 2 zlaté globy pro Murphyho a nejlepší komedii roku a v roce 2006 bude Záměna zařazena mezi 50 nejlepších komedií všech dob.
1: Vše, co je v téhle místnosti, je teď vaše.
6: Patří mi to, jo.
1: Vaše osobní vlast.
6: Moje osobnice, kápete to?
1: Je to fakt moje.
2: Původ Randolfe, stejně jako u závodních koní, je to v krvi.
1: On sám na tom není tak zlé, mohu to dokázat.
2: Ovšem, že je na tom dost zlé, Randolfe, je to n***. Jistě krade od chvíle, kdy začal lézt.

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kuči tance. Prime Video vydalo ze svých útrob další romantiku Every Year After. Sky Showtime nabízí polské drama z vlastní produkce Morpheus a švédské romantické drama The Trio. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čirečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: What am I doing back here?
1: Are you afraid that we might bump into Charlie and Sam?
2: Na Prime Video dnes startuje nová romantická kanadsko-americká série Every Year After. Seriál je adaptací románu kanadské spisovatelky Carly Fortune a vypráví příběh, který se odehrává v průběhu 6 let a jednoho týdne v malebném jezerním městečku Bears Bay. Takový nostalgický příběh o první lásce, o lidech a volbách, které nás navždy poznamenají. Očekávejte lehce lepší Hallmark, jako vyšitý. V hlavních rolích se představí Abigail Cowan a Matt Cornett. Every Year After najdete nyní na Prime Video.
3: Oh, there you are.
4: Percy, this is my girlfriend, Taylor.
3: Hey.
5: Hi.
6: So, should we talk about Sam, the girlfriend?
5: What do you want me to do?
4: I don't have feelings for Percy.
7: But you used to, and no way her being back here doesn't confuse things.
4: I'm with Taylor now.
8: Just be careful.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC recovery plan. Endpoint detection, multifactor, penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.verendruj.io.
1: A teď vám verendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Ojciec dzwonił. Chcę, żebym przyszedł na widzenie.
3: Mój brat nie żyje. Zabitam.
2: Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
3: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
0: Action! Sky Showtime přineslo polský krimi thriller z vlastní produkce s názvem Morpheus a je to další důkaz, že zajímavé věci v Evropě vznikají i mimo Londýn a Madrid. Režisér Maciej Migas vypráví příběh Piotra Lajera, právníka, který se nečekaně ocitne v čele zločinecké organizace. Nejdřív ji vedl jeho otec, pak bratr a teď přichází řada na něj. Jenže místo, aby šéfoval neschopně a nervózně, jak by se od rodinného právníka čekalo, překvapivě mu to jde. Zdánlivě bezúhonný manžel a otec ve světě zločinu nebezpečně rychle nachází sebe sama a každou další epizodou překračuje hranice, o jejíž existenci dřív ani nevěděl. V hlavních rolích se představí Andrzej Grabowski a Kamil Čepicky. Polský seriál Morpheus najdete exkluzivně na Sky Showtime.
4: Baňka to začalo. A za straty morálne přejmujeme vaše biznesy i dostęp do portu.
3: Ja nic o tym nie wiem. Aha.
5: Lejerów już nie ma.
3: Chciałem, żeby na jednym pogrzebie się skończyło.
4: Gena nie wydłubiesz, Pietruś.
1: Cztery důvody pro D.A.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: Tak co? Dobrý?

0: Jag tror du känner mina föräldrar.
1: Hugo.
0: Jag vet.
1: Det var så länge sedan vi kände varandra.
2: Jag vet inte hur mycket jag minns.
0: Hur fungerade den? Trio.
3: Dneska je Showtime, najdete švédskou sérii The Trio. Seriál vychází z oblíbeného bestselleru Johanny Hedman a jeho příběh sleduje Huga, u kterého se jednoho dne objeví dcera jeho dvou dětských lásek. Ten jeden nečekaný moment ho vrátí zpátky o 20 let. Tehdy mladý Hugo přijel do Stockholmu k rodině Stillerových, kde se zapletl do vášnivého a složitého vztahu s Torou a jejím blízkým přítelem Augustem. Milostný trojúhelník, ze kterého se nedalo jednoduše vymanit. O dvě dekády později ho minulost pořád dohání a Hugo se rozhodne zkusit získat zpět to, o co tehdy přišel. The Trio, šestidílný švédský romantický seriál, můžete nyní sledovat na Sky Showtime.
4: Du vet så romantisk av dig, va?
1: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
4: Jaså? Hur då?
1: Den slutar aldrig längre.
5: Oj!

Jako každou středu, než do kin přijdou nové tituly, mám pro vás přehled nejzajímavějších snímků posledních dvou týdnů. Můžete vyrazit na Fantazi vládci vesmíru, živě akční návrat He-Mana na filmové plátno po 25 letech. Travis Knight obsadil do role prince Adama Nicolase Galicina, zlotřilého skeletora Jareda Leta a k tomu přihodil Idrise Elbu a Camilo Mendes. Českou vlajku drží pět švestek Jana Svěráka, komedie o partě starých přátel, kteří se rozhodnou ještě jednou vyplout na moře. Lenka Termerová, Oldřich Kaiser a Petr Kostka. Největším nepřítelem nejsou rozbouřené vlny, ale vlastní dospělé děti. Hororová sekce v kinech pěkně nabobtnala. Backrooms od Kejna Parsonse, tvůrce kultovního YouTube originálu, posílá Renate Reinsve a Chiwetela Ejiofora do klaustrofobního labyrintu mimo realitu, kde čas nefunguje a cesta ven neexistuje. A pro ty, kdo milují přání, která se pořádně pokazí, Posedlost je horor o chlapíkovi, který si od šamanské hračky přeje, aby ho kolegyně milovala. Výsledek je intenzivní, nebezpečný a pěkně mrazivý. A pak je tady Scary Movie. Po 26 letech se vrací Marlona Sean Wayansovi, Anna Faris a Regina Hall, aby rozcupovali celou dekádu hororů, remakeů a spin-offů. Politickou korektnost nechali doma a korektnost obecně taky. Z evropských novinek v kinech stojí za zmínku španělské drama Romeria od Carly Simon. 18-letá Marina se vydá na západ Španělska s matčiním deníkem, aby zjistila víc o rodičích, které nikdy neznala. Festivalový kousek z hlavní soutěže Cannes, hořko sladký a poetický. Britský film Přísahám, že za to nemůžu, přibližuje skutečný příběh Johna Davidsona, muže, jehož Tourettův syndrom ho izoluje od světa, dokud se nepotká s Maxine. Silné drama, které skončí dokonce u britské královny. Toliko k nejzajímavějším filmům posledních dvou týdnů v kinech. Hovk.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Mezi zítřejšími premiérami září Spielbergovo nové sci-fi Den odhalení a stejně tak i Šedá zóna Guye Ritchieho. Tak si nás zítra zase nalaďte. Díky, že posloucháte Zun Radio, máte vkus. Od mikrofonu se loučí čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: národní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku. Na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcadla.

0: zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
2: This right here is a power play.

play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my ass.

Playhouse. Playhouse. Utensil.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan. Endpoint Detection.
5: Multifactor.
4: Penetrační testy. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radio.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno. Véakom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

0: gonna blow your mind.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
2: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
2: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
2: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
2: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
2: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh jako z detektivky. Kámen ze Sahary nám prozradil tajemství ztracené planety. Meteorit s prozaickým jménem N2A12774, nalezený v roce 2019, patří k extrémně vzácným angritům. Z 80 tisíc známých meteoritů jich do téhle skupiny spadá jen 68. A jak popsal magazín Universe Today, vědci z Univerzity v Kolorádu v něm objevili krystaly bohaté na hliník, které vznikají pouze pod brutálním tlakem. Konkrétně 17,56 kilobaru, 17krát víc než na dně Mariánského příkopu. To znamená, že mateřské těleso nebyla žádná asteroida, ale skutečná protoplaneta o poloměru až 3300 kilometrů, velká jako Mars. Tahle ztracená planeta se kdysi rozbila v katastrofické srážce a její trosky se vsákly

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Detection, log management, sofie.
5: NIST2

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na otázku, která trápí každého lovce mimozemšťanů. Kam vlastně namířit anténu? V Mléčné dráze jsou stovky miliard hvězd a času na poslouchání máme málo. Jak popisuje magazín Universe Today, turecký středoškolák Shahin Torlakçık si řekl, že to vyřeší. Vzal data z teleskopu Gaia, prošel skoro 1 750 000 hvězd a sestavil takzvaný Torlakçıkův katalog. Pomocí 7 parametrů, hmotnosti, věku, obsahu kovů, dvojhvězdnosti a dalších, vyřadil zhruba 55% kandidátů. Zbylo 777 835 hvězd, kde má složit

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

Zulu.

I don't need this kind of following. Knocking on the door.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @ zunradio.cz.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například...